0: in DJ Aliash.
1: Slyšíme se u četvrtek.
0: City Mix. Největší dance hity. Vzduch času.
1: City Mix.
2: City Mix.
1: Sami dance hity.
0: Radio City.